říká, chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně chce to svůj čas.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou.

0: Opera zve sedm, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary housle s tím a basa vede prim.
1: Pojedeš mi teď.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv po mandlích se u kalendáře ztrácí. Statistika dnů v žití minulých, zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas maní z obličí, obraz stáří, čelo je přeorané, pole hrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění, v parcích a po hospodách.

v duchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř v obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem celý.

jsem doufající slou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší.

nejsem tu na dvakrát, a tak úslužné myšlenky, byť zrovna mlčí, kdo mlčí.

leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umře. Zas kousek blíž, zas kousek blíž, zas kousek blíž.

Kdo uslyší? Kolik uší, kolik uší? Kolik rukou, tolik rukou? Kolik uší, kolik uší? Kolik pohody?

polštáři cítím vůni vlasů. To když ho v noci objímám,

0: sám.
1: Jenom támhle toho, prosím vás, ne, ten je od Picassa.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Jede 5 hodin ráno letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z Tlampače se ozve, ano, je to tak.

0: to zas neprojede.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý, jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

kdo nezná slovo jindy, kdykoliv přijde na pomoc a vytáhne tě z brindy. Je dobré najít někoho, kdo řekne ti, kdy přestane.

0: Je krátce po 4. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: čelem přitisknutým na sklo okení.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž má v botě schovaný.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tonka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tonka, to je kus zlatem kovaný.

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tomkata se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k té noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu a stojí a je z toho celý štajf a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha Tomka, to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka, to byl kus a už je pod hroudou. A já jí zpívám do svý blues a roky.

0: nohy dřevěný, nohu klavíru.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where.

dnešní víně, moudrosti stařeckých let. Kuřecí bratři a sestry jsou šťastní, dostanou žrát.

Nelajkla mi status na Facebooku a já vůl už ji v duchu žádal o ruku. Myslel jsem, že úspěch je zaručen a po přečtení padne do mé náruče. Teď marně vzývám mámu i tatu, aj matičku svatou, pomozte mi od traumatu. Nelajkla mi status. Místo toho lajkla status svého kamaráda, že vraj společnost nemá důchodcou rada. A kde se všetka krutost v ľuďoch bere, hlavně že ty jsi svatý, ty jeden pozere. Klidně ti přispěju na léky na prostatu, ale těmi keci bal holky ze svýho státu. Nelajkla mi status.

pop a lišák, dva klauni a trdlohrádky, tři Petrové a dvě Katky, Angličan, Fin, jedna malajka, jen ona to nelajkla. Nelajkla mi ani moji stránku písničkáře a já chudák v potu tváře ji vytvářel. Jak pečlivě jsem dříbil všechna slova, každou fotečku jsem vypiloval. A když jsem jí poslal k lajku pozvánku, tak ačkoliv si vybírá mailovou schránku, nelajkla mi stránku. Místo toho lajkla stránku Tomáše Kluse a lajkuje mu fotky v jednom kuse. Za mé přátelství a láska k matce zemi a teď z toho všeho smutno je mi. Jak je snadné vloudit se dívkám do spánku, pokud nesedíš před monitorem na verbánku, nelajkla mi stránku.

0: Jurij Gagarin a i bez lajka, jen ona to nelajkla.
1: Je krátce po páté.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

zlesklé nádoby. Nemám vůbec strach, padám do vody.

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzár. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí. Spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

přiletí. Vzpomínka je kletba, kterou rád bych sněl. Minulost je moje dávný prokletí. Na hodinách je už kolem desátý. Plamen ve tmě dávno ztratil tvar. Našívám si z negativu záplaty, dole hlučí.

zdravotuší. Maloval jsem kdysi její portrét tuší. Drahný léta visel v rohu nad pianem. Když umřela, spálili

Člověk by to snachil na jako milu.

0: Steve Jobs.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až kránu stopy.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, Eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždět lokálku. Zachraňte Příhodu, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and
1: touch things. K čemu mi krásná skříň, když v ní visí konfekce? Nevím, nač se vymluvím, až přijde tremská inspekce.

viděli, k tomu Bobby Knife. To není žádný šavikuk, ale pořádejte sám. Budu vypadat jako zálesa, zastrčím ho do boty, protože neudělám ani krok bez nože. Oba

0: Když se maskér v houští ztrácí, lesní stráž už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, má...

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Co se to stalo, bratříčku? Kam jsme to došli, ruku v ruce?

křikem se ženou k pláži, konečně smíjí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno, rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uším nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

barevný čísla, baletní chůze a chvilka má step. Mám z toho tance už bolavý přísla.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle vrásek naporcuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovic kočka šije na tebe boudu.

0: letěl kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

rád. A první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skal, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, závratě z viaduktů, kde mě

tak mnoho mluvně němých. Ptali se básníků, klečících na kamení. Přišel čas hledání, lodní kýl krajku sbírá.

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařbu. Možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, po pátý Avenue. Se svojí ženou táhnem, co to dá, tam kam nás davy ženou, třeba na Times Square. No tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí. A spouště cvakaj pro ty, co makaj.

mrakem, doma je doma. V celku za to, u nás jsou mrakodrapy. Naležato, v noci města spí, ale v New Yorku to žije. Tak hurá do jazz klubu, na orgie ducha.

po 5. Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdař Bůh. Možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, ale na ty hold nemáme.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Jezdím na venkov do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Měl bych možná něco říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak. Slovy se to nedá snad, jsou věci, které vím, a náhle zmizí, Bůh ví kam, dřív než je vysvětlí.

země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny. Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jeden Berlin, druhý Berlin, husy, kůže po těle.

Rubáňový kolektiv, chleba s máslem, rádiovka, 8, 9, 10 piv, úterý, středa, čtvrtek, pátek, a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, subotník, neděle a pondělí.

0: Vdaná Mandelinka Bramborová v autobuse. Mandelinka Bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

seděl a červené pil, kolem lidí jak moh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

ruce má láv. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad, dvě pravdy, dvě lži.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky

Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě se mi přejel hlavu. Za mnou hledí její smutná očka.

0: jede, zas to jede.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

stará věštkyně.

neklepej, pojď rovnou dál. Co to je, co to je, co to je, co to je, co to je, co to je, co to je?

Tam poručík pořadový krok, za hojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok a klus. Zastavit snad raz, dva, tři, pozor po všus. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Všichni milenci se nestyděli, růžový a svěží. Vrby mě kce koukaly skrz přerostlé ofiny, tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: Ve zdi žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: kromě jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostí tě požalsta, jak mě prejtí k Berioskeli k čajke?
1: Da? Da, da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300 kila.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

lese se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Hello. Chlapci, stát.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

vždycky zakopneš dřív, než stačím ti říct. Pojď ruku mi dej, nechci, abys šel sám.

bratišku na onom světě. Jsou tam ti skřídly hambatí. Napiš mi, prosím tě, vzkaz v jedné větě, jak se tam bydlí a čím platí. Jak je to, Františku, tam na věčnosti? Hrajou tam kvíni či šalmaje? Kdy se tam hoduje a kdy se pustí? A jak je to daleko?

Jak je to, Františku, na druhém břehu? A co ten převozník tam na voru? Zbývá tu ještě pár slok do příběhu. A ty už si odešel tam nahoru. Z dlouhých poutí není návratu a mě tu schází tvá slova, když půlnoč šlape mi na patu.

0: navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.

přes 100 000 jmen má, každý některé zná. Než se ztratí,

hodná draží v lese panském, vlčinou se propíjíme. Hořká stéka po skle prasklém, nedožijem do večera. Míní starý spitý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho, jak mluví.

je mi to líto, vždyť zabolí to akorát. Žárlím, já si žárlím, řekni proč, řekni na všechno.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Námořníka život je prej strašně veselej. Nevěřte těm, co vám tohle napovídat chtěj. Od rána do noci jenom dřina, hlad a boj.

Laň. Jsou holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí předu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak Skrylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být.

0: drink. A už tak samozřejmě vyloupneš se strička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu, a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu, a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru sem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak Ornella Muti, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty.
1: Živá voda v moři hudby. Rádio

troskách domů, po náletech, v továrnách, ve sklenách.

život bych do nuly. Potom oči polštář.

lidsky žít.

jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, jen ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být all right, na doma i na venek.

seš vyhošťan a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina, i dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek.

srdce k srdci jdeš hřát si ruce, v žáru lásky beznadějný. Nábřeží je plný krásnej holek, všecky jsou stejný.

někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou, máš mě rád, máš mě ještě rád. Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát. Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

ty, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty, jestli chceš sůl.

Kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstě

samoty, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Že jsi ochutnal z toho jablka, které Evě nabít had. Že poprvé zatoužil spoznat svět, poprvé po lásce cítil hlad. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Za to, že poprvé bolest zakusil, a pak radost a první smích. Že Evu miloval s duší i tělem svým. Děkuji za tvůj i můj první hřích. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Tak ty jsi nepřidal?
1: Ne.
0: Tobě to nechutnalo?
1: Chutnalo.
0: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi ještě?
1: Co na to říct?
0: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Přišel jsi dnes

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pozdní podzimní odpoledne a místo letního už zas zimní čas a žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetečí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetečí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetečí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí.

0: a řev.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vzdech a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Od rána si zase píská.

od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodině

a když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam, že ho čistil v okna, luxoval. Jo, Adame, Adame, teď v tom všichni lítáme, Adame, hochu zlatej, ty si tomu dal. Jo, Adame, Adame,

rekou. Popsanou v slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jak já to chtěl mít. To mě málem srazilo, na kolena mít jsem už zase

Prej, schody do nebe. Ty jsi věděla to vždycky a já se učím od tebe. Vím dobře, kde najít.

a ten lístek platit mám. Jsi velká holka, už to znám. Počasí se mění, v něm já se nevyznám. Neutíkám z boje, i když venku řádí hurikán.

Jo, vidím tě jako dneska. Stála u silnice s cedulí směr Praha. To musíte do protisměru, slečno. Vezmu ji do Brna. Co by? Velkoměsto jako velkoměsto, ne? Sedla si ke mně dopředu, kouknul jsem přes rameno a já ucítil kořist. V duchu si říkám, nakrmím ti ucho, tvoje krásný levý ucho. A už...

0: hodně trapnej, ale hezký docela.
1: Zkoušel to na mě fest.
0: Díra do hlavy, průvan, no znáte to. Zkoušel dělat romantický ksichty, ale vypadalo to spíš jako když má něco se zubama.
1: Otevřel okýnko a jeho háro vlálo 80 po dálnici.
0: Dává mu svoje číslo
1: a v duchu si říkám.

0: bylo, nebylo. Za sedmero hřebíky. Jo, to jsem vám neřekl, tu holku jsem si nakonec vzal. Dneska tu sedíme vedle sebe na zahrádce, o pěkných pár kilo šedivější. A náš kluk volá z auta.
1: Nečekejte na mě s večeří, nabral jsem stopařku a jedeme na Prahu.
0: Kruh se asi uzavírá. Jestli ten kluk je po mně, tak zrovna teď.

0: zamlaskat a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne. Řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova. K tomu stěžeň hrozně vrže, není kam se schovat. K praskání a skřípání se každou chvíli přidá i těsně zprostý klení ducha kapitána Kida.
2: Atracená sarna.

Etienne Montgolfier. Měl sen, že letí balónem do Montpellier. Hned ráno časně vstal a střádal plán, jak by ten balón poskládal. Lano

svůj dluh, co lidstvu dlužíš a na cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles Limoš letěl jak pták, jen fyzik rozjer klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řek, na zem padá všechno stejně rychle zpět. V ulicích Montpellier

Tak bratr Etienne Montgolfier přistál balónem v Montpellier. Touha, ta je věčná, jak překonat zákony veta.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

uprostřed pouště prameny řek, vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňů jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní.

našel jsem přátele na cestách světem, bráchy, co v muzice zůstali se mnou. Holky, co vášnivě prolétly létem, lásku, co v životě přijde.

Těžko věřit tomu, že pod námi je peklo. Od nebe prý přímo naproti. Když se to tak vezme, nic nám neuteklo. Vždyť člověk se i tady občas zapotí. Vždyť člověk se i tady občas zapotí.

0: a prachy. Nežere, vážně, nežere.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky v ježním hodinám.

chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc,

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Otevři oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
2: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

prádlem jen kmitne a převrátí loď. Pak ječí jak staženej z kůže, že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok, co za každý cvak

a my tím rozpůlíme ve dví celý svět, protože tu jsme. Ale my jsme udělali jenom jeden kratný pohyb a teď

byla pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday.

dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se.

silnice číslo 1 se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

porcelánu, polibek, co voní rtěnkou, razítko s tvou podobenkou, tvoje rtěnka na mým šálku. Vyhrál jsem zas další

divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku, neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, mamila, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, mamila, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikovaný a už mě hrkají poutečka po zemi.

nad Javorovým slunce se raduje, básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí. Zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev,

a tisíce čísel a uprostřed radostí jediná svízel, jak si poradit sám a bez cizí pomoci zastavit hodiny.

kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, mysli na chladnou řeku.

0: Vána klade.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče.
1: V každé situaci najdi si to své, věř tomu, že máš v sobě víc, než se zdá.
0: Podívej, padá hvězda, není proč brečet.

po horách a dlouze námět na písničku hledala. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedala. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

kovbojů z Moravy zahřálo srdce i duši. Zůstali mi někde pod kůží,

dál, pak k srdci jsem si vzal, že dobře je tam, kde si každej zpívá. A jedno je co, hlavně když si zpívá.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Dva nosy, a co si víc, co dohlíde si na každou léž. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku,

a ze tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

štíty bílé halí v oblacích a v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá. Muž v trestaneckém šatě sedí sám, již léta stráda bez naději jím zmítá. Teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadné ty teskné oči tvoje, líbí.

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

0: bezesný.
1: Můj Bože,
0: život můj se ku konci chýlí, naděje na spásu nekynou. Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noční době a píseň svoji tobě

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

Křevnovským klášterem dědým knihy se pálí ve jménu kalicha. Oltáře rozsekali. Dobrý muž schovaný za portál křičí.

sám pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě.

limitě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

Jaro obrací voňavý stránky hledání. Sen se nevrací, noci se mění.

Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na

Ježíškově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na VB pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

zaveři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

chodí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci.

poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku králové.

Nej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zůstaň tu se mnou živá, Marie.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.
2: Pod hradbou ho.

co chtěl si mít. Věčná touha dojít ještě výš. A co z toho vidíš, teď jen spíš.

0: nepochopitelných důvodů. Řekla jsi mi, vrať se do hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vjet, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě,

Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, stáh jsem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

naučí. Co když zastavili jsme se, nebo třeba jedem zpátky? A pan Galilej tu není, aby četl mezi řádky. Co když ztratili jsme třetí rozměr?

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany, a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x30W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jede na druhou kolej spožděný osobní vlak OS 7981, ujel ze směru Baška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále přestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojedo ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu spoždění vlak zastavuje pouze ve stanici Starohradská.

0: baní, k***o, oče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí.

monteriu visí tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

dalí hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žal.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Picasso.
1: Jenom támhle toho, prosím vás, ne, ten je od Picasso.
2: Zavírej firewall.
3: Zavírej firewall.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hrát ve sportce první cenu. Nemáte žádné povinnosti, v posteli můžete hry zapnout.

svatební tanec jarních stromů, už včely bzučí chorály, už padá něha do asfaltu a vůně už se setkaly.

Kočka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc. Cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom na výlet. Roztáhni

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jsem zároveň syn i otec. Pro burdo obyvatel i bezradnej chlapec jsem zároveň otec i syn. Jen ty mě můžeš

co vzlétá do mraku. Ještě pořád

0: Krátce po jedné hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

chvíle uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevidomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů, rozpraskaný ruce.

tak díky básníku. Vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5:36.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

jsem se rozloučil s vírou, zakázal je o ní snít. Vyvěšuju vlajku bílou a začínám jinak žít. Rezignuju na svý přání, ignoruju duše řev. Do mrazáku vzpomínání napustil jsem horkou krev.

Zakázali na ní myslet, zakázali rozjímat, vodorovně šikmo smysle, s každým tahem hrozímat. Zakázali za ní jezdit, hluchý ticho po bouři.